0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
0: Senti.

0: Kdy je učitel za hvězdu?
1: Když vezme děti na Březovou. Březová.
0: Jenže přes 180...
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington uzavřel s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatelé i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až pátý. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho po druhém dojel. Do cíle nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Fejesem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupni vítězů. Čtvrtá. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Muzeum MHD hostí víkendové setkání modelářů s tramvajemi Ringhofer a ČKD Tatra. Představí i vozy, které už nejezdí nebo byly pouze prototypy ze smíchovské továrny. 87x zmenšené postavy uvidíme také po oba víkendové dny od 9 do 17 hodin. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren, anebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio. Dobré ráno.

0: Posloucháte Hit Radio, no hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to trošku. Jako neradi, ale... Jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě ale moje sám, ratole zde do školy.
0: Sám jo. Si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě. Já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže, tak, příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty 2 měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, že jste třeba vzhůru, jo? Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani? My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, v 7 hodin 18 minut řekl Filip Lejček. Já si to tady zapisuju. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. Tady samozřejmě byly devadesátky i v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana a to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter a nebo Krištofy.
2: Lé zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: No je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamesa Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat propitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuma Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně, takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval, ty.

0: víkendové, respektive sobotní ranní Hit Radio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína. Známe nějakou Evelínu? Známe?
1: No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám.
1: Že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň.

0: nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Eveliny, 29. srpen, sobota, no a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuješ si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
1: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatoval, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova. Až teď mě to došlo, víš? Když jsem si říkal taky to Hurricane Don't Sell. Úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň, už takový u nás na Hit Radio.

0: za pár minut 8 raní. Vy posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Několik desítek druhů kudlanek se dnes představí návštěvníkům Zoo Praha. Exkluzivní výstava ukáže kudlanky ze 4 kontinentů, včetně druhů imitujících svou podobou květy orchidejí nebo uschlé listy. Vernisáž je dnes v 1 odpoledne v galerii Gočárovy domy v horní části zoo. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Tak asi je, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Přejeme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hitrádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co si dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně
0: třeba.
1: Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Že nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla? Běhal jsi okolo
1: klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, klepadla. No, potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to
0: ano,
1: jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: Tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je to tak.
1: Poctivej kov ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hitrádiu v Summer Party. Přátelé, tohle je bomba.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku.
0: Ano.
1: A vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jo, jako ne tak... letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval a Řecko, tyhle čtyři, nevím, jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%. Chorvatsko, shodně 12%. A pozor, Španělsko. 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají a klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: A nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se za zvrát.
1: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc nešťastný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Hezké sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
2: Ranní update.
3: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál. Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavil ho magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
1: Aha.
3: Byl jsi v Bangkoku?
1: Neviděl jsem jenom pařbu v Bangkoku. To
3: já tam
1: stačilo,
3: byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není už tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
1: Ne, mně se to stalo. Je to... No, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
3: Jakože v půlce vstupu, jo?
1: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že je 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8:30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pač jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme summer party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, a tak dále. To všechno už za chvíli.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Prázdniny jdou do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hákon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Vadilo mu také vyčerpávající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Taneční škola La Tropical zve na jedinečnou Tropical Party. Začne dnes na terasách obchodního centra Smíchov workshopem, a to v 17 hodin. Pokračovat pak bude od 6 after party. Další detaily najdeme na webu taneční školy La Tropical, kde je také další program a nabídka workshopů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině, hezkou sobotu, Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, tedy svým Satone Senai. To je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno. To poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan. Takže Luďku, moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit, ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy, ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošenej déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl celu, která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešnímu sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Jo, jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J-Lo ne.
0: Děkujeme
1: Stydím se teď, no.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J-Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: personál.
1: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás zítra. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
2: Takhle, já to beru, jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo?
1: Ano.
2: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo? No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
1: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem.
2: Kubík.
1: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to, prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
2: Já nevím právě nikdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
1: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže nevím. Zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda. A taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.
3: Uchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Radio City.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají, mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Víš, že bych nepřinesl materiál, prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Ty člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo. Kdybyste náhodou měli nějakou hezkou lokalitu.
2: Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano. Osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní, pozitivní, a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President.

0: S dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy. Na nich se úplně vyšívá teďkom. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor. Nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: Každopádně, jaká muzika nás čeká, když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda, tuším, 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky. My jsme byli na Zakynthosu a já tam dával furt prostě jak koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jen makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem jako taky?
0: Mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prostě jako ta písnička.
1: Já udělám dneska staríčko, dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. 27-letý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Muzeum MHD hostí víkendové setkání modelářů s tramvajemi Ringhofer a ČKD Tatra. Představí i vozy, které už nejezdí, nebo byly pouze prototypy ze smíchovské továrny. 87x zmenšené postavy uvidíme také po oba víkendové dny od 9 do 17 hodin. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
3: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
5: No a jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme summer party až do konce neděle, 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat, od Rickyho Martina.

0: mě nečekej, Verona a taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc. Dneska je 29. srpna. Přátelé, poslední tady prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný, jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy, takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat a vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň a ty další budou následovat. Hezké dopoledne, Hit Radio je s vámi.

0: ty největší letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech Hit Rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Muchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zlídlový bav, bav, brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Fak hrnky,
0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio City.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí našel jsem zprávu, kterou pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda já občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky CZ, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtenštejnska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte, udička byla nahozena a Urban se zaschytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo celý kalpa kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Rádia. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano, ano, ano.
1: No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si zdal ty?
0: Jo, přemýšlím, jestli, jak si řekl kaše, řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, jo, a ten mi taky chutná trochu víc
0: toho mletýho. No. Tak vy se nám určitě po 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jinýho třeba Mark Amber. Už za chvíli.

litra za 54,90. Tarčínsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: My jsme Hit Radio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Několik desítek druhů kudlanek se dnes představí návštěvníkům Zoo Praha. Exkluzivní výstava ukáže kudlanky ze 4 kontinentů, včetně druhů imitujících svou podobou květy orchidejí nebo uschlé listy. Vernisáž je dnes v 1 odpoledne v galerii Gočárovy domy v horní části zoo. Z Metropole Lucie Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
4: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska, v sobotu, s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hej!

0: Když máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách, a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět, takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy, tady je pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezonu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: To výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásný.
0: Aby ti to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu, ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd, a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky na psání, budou Placebo, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Sibou právě teď u nás na vaše psání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu, borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. A tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představuji si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že? Už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, výtečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.

teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Summer Party. Hitrádio City.

0: Ahoj, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká to utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené kary, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no,
1: jo?
0: Teď no, tak to mě nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal jsi, nikdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlu.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Já králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo.
1: Takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, on nám to prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli. Ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte. Prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio a hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku a tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Jakube, ty taky ne.

Tak jo, přátelé, tohle byla Poetika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky? Tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1, konec. Tak, a máte to na servírování.

0: Ruce nahoru.
1: Závám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlinou. Palačinky se zmrzlinou, to je dobrý. Shakiru budeme hrát za chvilku. Ty jo, dobrý, no.
1: Ty si jedeš dár, viď? Za hočku.
0: Jakože bych napsal, tak, kam mám dorazit?
1: No ne, no tak jsme v Praze, ne? Tak tady hned třeba 300 metrů je podnik.
0: Jakože bych si zašel.
1: No, ano. Zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka si tě ptá, co pak si papal kobyro, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez drazingu. A přitom tam zapluje ta palačinka za zmrzlinu.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu. A ještě je tady zpráva, dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování. Dneska mají totiž dvojčata a vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme. Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrády a vy už víte, co my dneska budeme jíst. Tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím. Dobře. Plácnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 300 pade, přátelé.
0: Ježiš, ten život je drahý,
1: budu tady zadarmo dneska.
0: To snad není možný. Pojďte.
2: Hit Radio.

0: palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

0: Samuel Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vracejí z dovolených s úplně jiným pocitem než dřív. Zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, spožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty je ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Taneční škola La Tropical zve na jedinečnou Tropical Party. Začne dnes na terasách obchodního centra Smíchov workshopem, a to v 17 hodin. Pokračovat pak bude od 6 after party. Další detaily najdeme na webu taneční školy La Tropical, kde je také další program a nabídka workshopů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex Voreno, Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuj si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značně jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.
1: Zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Start Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jojo, takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí, tak je ta možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo? To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5000 korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Ale na jak dlouho vy jste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako buřtíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to ku podivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, a bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

hlasem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce se krátce zdržíte při cestě směrem na Černý most, a to na úrovni Spořilova, a kratší zdržení hlásíte také v Povltavské ulici ve směru na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Prázdninový provoz pražské MHD skončil. Ode dneška je obnoven plný provoz pražské integrované dopravy. Přelom srpna a září přináší také několik dalších úprav. V metropoli dochází například ke sjednocení sobotních a nedělních jízdních řádů u metra a většiny autobusů. Fakticky to znamená posílení provozu v neděli ráno a dopoledne. Na koupališti Šeberák nadále platí zákaz koupání. Kvalita vody je tam stále na nejhorším 5. stupni. Silně znečištěný je také Motolský rybník a koupaliště Džbán. Obě místa zůstávají na 4. stupni kvality, voda je tam nevhodná ke koupání, představuje zdravotní riziko. Zhruba 19 miliard korun zaplatilo Česko od roku 2020 za covidové vakcíny. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani postoupil do finále závodu na 500 metrů. Titul na neolympijské trati se pokusí obhájit zítra. Odpoledne má být v Praze polojasné až oblačné, během večera čekáme přibývání mraku. Teploty mírnější než včera, na nejvýš 25 stupňů.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Je to tak, je tu druhý den naší summer party, s vámi už Tomáš Kočárník a taky drsná skutečnost pro vaše děti. Říká se tomu poslední víkend prázdnin, ale o to víc se budeme společně užít teď s našimi dalšími letními hity. Hey,

Taylor Swift, s vámi taky Hit Radio City, no a doufám, že máte hezkou sobotu a pokud byste chtěli něco v Praze podniknout, tak výběr je klasicky bohatý. Samozřejmě nám pokračuje festival cirkusu a divadla Letní Letná. Pokud byste tam chtěli vyrazit, program je tu pro všechny věkové kategorie a podrobnosti a případné volné lístky najdete na letniletna.cz. Jestli jste naopak třeba milovníci piva, což je v tomhle státě tak 10 milionů lidí, tak se dneska koná na zastávce Černý most Metro Beer Fest. Čekají vás tady pivní speciály, fakt velká nabídka toho, co můžete okoštovat, jídlo, no a taky živá hudba. A pokud by vám takhle při neděli zítra se fakt jako ale nechtělo vařit, tak na Ladronce se právě v neděli koná Food Picnic 2026. Jede to tady od 11 hodin dopoledne až do 7 hodin do večera. Ať o tomhle víkendu děláte cokoliv, tak doufám, že si ho užíváte, budete užívat a třeba s námi a s našimi dalšími letními hity. Summer

0: Imagine Dragons a jejich Next Me tady u nás na Hitradio City, no a protože tu máme konec léta, tak se s ním loučíme ve velkém stylu.
1: Hitradio Summer Party.
0: Je to tak, máme tady naši poslední summer party letošního roku, kde vám až do neděle hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Máme tu pro vás pecky, které vám připomenou prázdniny, vaše první lásky, vaše druhé lásky, třetí lásky, festivaly, vaše experimenty na festivalech. Nebojte, za nic soudit nebudeme, každý máme nějakou minulost, prostě jdeme na ta léta, na to léto, vzpomínat se vším všudy. No a k tomu patří hlavně na vše hity. Za chvíli třeba Dan Barta, Shakira, ale jako první je tu rok 2002. Duo Junior Senior a jejich Move Your Feet na Hit Radio City.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

Dan Bárta, tohle je naše Hit Radio City, no a co si budem povídat, ten závěr léta by měl být hlavně o dětech. Ale, jako pardon, nemáte pocit, že jsme na ně občas až trochu moc ochranářský a ne tak úplně tím správným způsobem. Já jsem si teď všiml, že poslední dobou se čím dál tím víc na dětských hřištích objevují takový ty cedule toho, co tam nesmíte dělat. Víte, co myslím. No a čím dál tím častěji se tam objevuje cedule, kde je přeškrtnutá injekční stříkačka. Protože kdybyste to nevěděli, tak na hřišti, prosím vás, nemáte brát drogy nitrožilně. Protože mezi narkomanama planuje taková obecná moudrost, že vždycky se sejdou a řeknou si, kde ten perník nejvíc dává? Tyjo, kámo, na klouzačce. Hele, to si šlehneš a jedeš. Tyjo, to je boží. Já nevím, no, ale zase, v základu věci je lepší ceduli mít, než ji nemít. To jo.

0: pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Hit Radio City a tohle je Šabuzí. V 13 hodin a 52 minut k tomu. A předpokládám, že to nevíte, ale dneska je Mezinárodní den rozhlasových reklam, tedy toho, z čeho my žijeme. Ale protože jsme charakterní a jde nám hlavně o vás a o naše hity, tak naše reklamy dneska máme stejně krátký jako vždycky. A mimochodem, když jsme u těch mezinárodních dnů, tak zítra je Světový den boje proti jaderným testům. Takže jestli máte doma někde nějaký obohacený uran a něco plánujete, tak prosím, zítra si dejte volno. Tady už docela je třeba Lubega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Rosé a Bruno Mars na Hit Radio City. Za minutu máme dvě, se mnou ve studiu už je zpátky Dominik a mrkneme na nejnovější zprávy.
1: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Olšanskou ulicí ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Olšanské náměstí potrvá do 10. října. Důvodem jsou přípravné práce před stavbou nové tramvajové trati Olšanská-Habrová. Provoz tramvají je od noci přerušen také v obratišti spojovací kvůli opravě. Tady výluka potrvá do 12. září. Naopak už skončilo omezení mezi Synkáčem a Spořilovem. Stovky policistů se zítra zapojí do bezpečnostních opatření kvůli fotbalovému derby Sparta Slavie. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako rizikové. Zápasu bude předcházet pochod slavistických fanoušků na Letnou. Podrobnosti doplní policejní mluvčí Jan Daněk.
2: Tradiční pochod na stadion Sparty pořádaný příznivci hostů se uskuteční v neděli přibližně v 17 hodin a 30 minut od Národního divadla. Trasa povede přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenskou plání a Korunovační ulicí až ke stadionu.
1: Policie upozorňuje na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i MHD. Kyberkriminality v Česku přibylo. Policisté za prvních 7 měsíců tohoto roku vyšetřují přes 14 tisíc takových trestných činů. V porovnání se stejným obdobím loni je to zhruba o 2 tisíce více. Více jak 2/3 případů se týkaly podvodů. Tenistka Nikola Bartuňková si v Monterey finále nezahraje. 20-letá Češka v semifinále podlehla Belgičance Elise Mertens 1-2 na sety. V noci se může výjimečně objevit slabý déšť a ochladí se na zhruba 16 stupňů, na okrajích Prahy až na 12. Zítra přes den naměříme na nejvýše 27 a má být většinou polojasno, ráno místy i zvětšená oblačnost.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
3: Je to tak, s vámi Tomáš Kočárník, Summer Party pokračuje, za chvíli navíc mrkneme na ty nejvíc bizarní události za posledních pár dní. Teď ale pokračují naše letní hity, bude Cyril nebo Deep Blue Something. Díky, že jste s námi.

B-Blue Something a jejich snídaně u Tiffanyho tady u nás v éteru na Hit Radio City. No a jak jsem to řekl na začátku téhle hodiny, tak to jdeme dodržet. Je tady tradiční přehled bizarních událostí, které se za poslední týden staly. Tak jdeme na to. Ženich si na svatbě zatančil s ženou, která dostala plíce jeho matky. Když se nad tím zamyslíte do důsledku, tak z části vlastně tančil i se svojí matkou. Druhá zpráva. Donald Trump přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. No, vzhledem k tomu, že už tak nějak celý svět zná Donalda Trumpa, tak není překvapením, že to udělal, ale že jezeru nedal jméno jezero Donalda Trumpa. No a je tu třetí a asi nejvíc bizarní zpráva a událost za posledních pár dní. Výdech, nádech, jdeme na to. Za rok už si rozpočet pohlídáme, slibuje ministr Petr Macinka před dalším obřím schodkem. Ach jo.

David Guetta a Sia na Hit Radio City. Tohle je náš výběr těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Protože až do nedělního večera tady pro vás máme na závěr prázdnin naší summer party. No a teď nás v našem playlistu čeká výlet na ostrov, kde se podle tradované legendy předpověděl slavný věštec Nostradamus, že tohle místo, tenhle konkrétní ostrov, bude v případě globální apokalypsy jediným místem na Zemi, které poslouží jako útočiště lidstva. A vzhledem k tomu, že se tam jezdí pařit, chlastat, pářit, tak mi to vlastně dává smysl. Venga Boys nás vezmou na Ibicu na Hit Radio City.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Kapela Hodiny a jejich souhvězdí tady u nás na Hit Radio City. No a teď něco z Ministerstva kultury. Nebojte, v klidu, žádná divočina. Oficiálně se tady totiž rozhodlo, že 30. srpna a 27. září budou české hrady a zámky přístupné kompletně zdarma. Což je mimo jiné informace pro vás, kdo máte rádi věci zadarmo. Ale prosím vás, jsme v České republice, takže je v tom vždycky nějaký háček. Na sociálních sítích a takových těch internetových bazarech se už objevily nabídky vstupenek na tyhle dva konkrétní termíny. Prosím vás, nic nekupujte, nic za ty konkrétní dny neplaťte. Ani když vám někdo říká, že je to speciální příplatek za to, že tam opravdu straší. Zkrátka a dobře, ještě jednou zapsat do diářů. Pokud budete vyrážet na hrad nebo zámek 30. srpna nebo 27. září, ať už po Praze nebo kdekoliv jinde v okolí České republiky, jdete zdarma. Je to tak, je to oficiální, řekl to ministr kultury Otto Klempíř, takže to musí být pravda.

Ventura, Judy Santos a jejich Obsession. Tohle je hudba k tanci bachata, který ženský milujou a chlapy otančej, když se chtějí ženským zavděčit. Věřte mi, něco o tom vím. No každopádně my teď vyrazíme do pražské zoologické zahrady, ale ne za zvířaty. Až do neděle hraje divadlo přímo v kulisách pražské zoo, a to vršovické divadlo Mana tady pod širým nebem uvádí Durelovy ptáky a zvířata a moji příbuzní. Je to konečně kulturní zážitek, kde se nemusíte bát, že vám někdo v hledišti bude křičet do ucha, protože ty největší podivnosti tam obstarává ta samotná fauna zoo. Představte si to, jo, sedíte v amfiteátru, na jevišti exceluje Jitka Smutná, no a do toho vám z dálky se lvy a nad hlavou krouží rackové, kteří ty herecký výkony v podstatě hodnotí lépe než kritici z divadelních novin. Každopádně vršovické divadlo Mana tady hraje až do neděle každý večer od 19 hodin a 30 minut. Představení v zoo se hraje až po zavírací hodině a ke vstupence proto není potřeba kupovat lístek do zoologické zahrady. A pokud by vás zajímaly detaily a ještě posledních pár volných lupenů, tak všechno potřebné najdete právě na stránkách vršovického divadla. Dlamana. Can't touch this. Pro vás už ale další hity. A jako první MC Hammer. Tak hezkou sobotu.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Can't touch this. Can't touch this.

0: Samfeld, Jonas Blue a taky naše hit Radio City. A protože nám končí léto a my ho tady oslavujeme díky naší summer party ve velkém stylu, tak se musím zeptat, co letos pro vás na tom létě bylo to nejlepší. Chceme váš nejlepší zážitek z tohohle léta. Dejte nám vědět na WhatsApp 777 937 777. No a mezi tím pokračujeme v naší summer party a docela stíháme třeba DJ Boba, protože právě teď je tu jeho Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Mezi Běchovicemi a D1 pokračuje výstavba Pražského okruhu. Aktuálně se staví mosty, hloubí tunely a také se budují protihlukové valy, které ochrání okolí. Klíčový úsek okruhu, dlouhý 12,5 kilometrů, má být hotový v roce 2028. Prvňáčci dostanou od Prahy dárek. Na začátku školního roku rozdá magistrát zhruba 17 000 balíčků se školními potřebami. Budou obsahovat pastelky, tušky, nůžky nebo sáček na přezůvky. Děti dostanou také vstupenky do botanické zahrady nebo planetária, pucle od dopravního podniku či zápisníček od zoo. Vláda má v pondělí projednat novelu zákoníku práce. Podle ní například budou muset firmy i instituce v Česku nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a více, bude nutné stav do půl roku napravit. A uchazeči o místo se podle novely budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Do Prahy dorazila nejdražší poštovní známka světa. Její cena přesahuje 250 milionů korun. Vidět je, ji zájemci mohou ode dneška v obecním domě. Výstava tam potrvá do 6. září. Noc přinese ochlazení na zhruba 16 stupňů, na okrajích Prahy až na 12 a výjimečně může slabě sprchnout. Zítra přes den čekáme většinou polojasno, maximálně 27 stupňů a bude větrno.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
4: S vámi zpátky Tomáš Kočárník. Podzim už nám klepe na dveře, tak se společně mrkneme na zásadní událost tohodle období, která nás čeká do té doby, ale frčí dál naše Summer Party. Teďka Miraj a Eva Farná nebo Khaled a jeho Selaví.

Eva Farna a Miraj, s vámi Hit Radio City, za chvíli třeba Bryan Adams nebo Labuš, no ale teď, jak jsem slíbil, jdeme na hlavní událost letošního podzimu, ale však víte, no budou volby. Ano, komunální volby nejen u nás v Praze, možná už jste si na billboardech všimli vysmátých hlav, které jste nikdy neviděli, jak vám slibují metro pomalu až do vašeho obýváku. Mezi kandidáty jsou například i sportovci nebo herci z Ordinace v Růžové zahradě. No, jako fakt. Když se na to nemohou dívat už ani herci z Ordinace, tak situace je asi opravdu vážná. Na druhou stranu, Češi rádi doktory a tohle jsou skoro doktoři, když hrají v Ordinaci, že jo? No a dokonce jedna kandidátka na primátorku slibuje, že druhé auto na parkování v Praze bude za dvojnásobek ceny nebo že bude maximální možná daň na prázdné domy a byty. Jinak řečeno, je tu varianta, že se Praha propadne zpátky do seriálu Chalupáři. Po návsi na kole a do chalupy brigádníky. No aspoň na léto.

0: tohle bylo něco pro dámy. Jeden z nejoblíbenějších letních hitů, Bryan Adams a jeho Summer of 69. Možná si tuhle písničku pouštíte s takovou tou představou nostalgického léta roku 1969. Bryan Adams se ale několikrát nechal slyšet, že číslo 69 v názvu nemá s letopočtem nic společného. Asi tušíte, kam tím mířím, a číslo naopak odkazuje na konkrétní sexuální polohu. Což vlastně té romantice dává úplně nový rozměr. Letní výběr toho nejlepšího pokračuje dál. Ach jo. No a teď už Calvin Harris a jeho Ready for the Weekend na Hit Radio City.
1: Tvé zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Genesis hitem I Can Dance, s vámi Hit Radio City, naše summer party, no a moji milí, asi hloupá otázka. Ale slyšeli jste někdy o Královské cestě v Praze? Ale jasně, že jo. Historická trasa vedoucí z náměstí Republiky přes Staré město, Karlův most, Malou stranu až nahoru na Pražský hrad. Dneska populární turistická trasa, čeští vládci tuhle cestu jezdili před dávnými, dávnými časy právě směrem na Pražský hrad. No a teď proběhla taková analýza toho, která zjistila, že ta královská cesta se za ten čas až do dnešní doby tak nějak docela proměnila. No když to zkrátím. Až k ránu se chodí spát. Cestou královskou dneska nakoupíte thajskou masáž, jointa, tradiční český trdelník za 105 nebo matriošky s podobou Vladimíra Putina. Hold, časy se mění a fakt by mě zajímalo, jak by čeští vládci hodnotili současnou královskou cestu.

0: One Direction, Hit Radio City a k tomu 15 hodin a 41 minut. No a máme to tady znova, každou sobotu děláme to samé, je čas vyrazit do světa filmu. Slovo si bere můj kolega Ivo Alač, aby vás provedl těmi největšími novinkami na stříbrném plátně. Tohle je naše rubrika Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Ridley Scott pořád umí. I když se vám třeba tolik nelíbil Gladiátor 2 nebo předtím Napoleon, tak sci-fi mu jdou pořád dobře a nemusí jít ani nutně o velkolepou podívanou. Vzlížet ke hvězdám je podle knihy Petra Hellera, u nás vydané jako Psí hvězdy, což je vlastně i přesný překlad původního názvu filmu, který mě příjemně překvapil a vřele vám ho doporučuju. Stejně tak jako fanouškům akčních filmů novou Stathamovku Vzpoura. Sice to není tak vydařené jako předchozí letošní snímek s Jasonem Stathamem v Úkrytu, který řadím k jeho vůbec nejlepším, ale i tak je to přesně to, co by to mělo být, a lepší průměr. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City. Hit
2: Radio. Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Hit Eno Sunshine, s vámi Hit Radio City, no a do WhatsAppu mi od vás přišly odpovědi o nejlepších zážitcích z letošního léta. No a díky za ty dary. Honza mi napsal, že když letos spal na Šumavě pod Čirákem, tak ho vzbudila kančí rodina, která se mu vrhla na snídani. Jako věřím, že drsný zážitek. Na druhou stranu lepší, že se vrhli na tvoji snídani než na tebe. Co si budem povídat? Pak mi napsala Hanka, že letos poprvé zkusili Madeiru, že super, akorát se spálila jako rajče, tak za to Madeira úplně nemůže, že jo? No a pak tu mám geniální zprávu od Markéty, která napsala, cituji, letos jsem poprvé byla v Chorvatsku s prarodiči. Byla jsem tam s nimi naposled a můžu být rádi, že se mi tam nenechala. Ach jo, koukám, že je to všude stejný, každopádně děkuji za vaše krásné zprávy z dovolené a přeji hezké vztahy v rodinách.

David u nás na Hitradio City, kde pokračuje naše summer party, kde vzpomínáme na ty největší letní hity za posledních 30 let. Za malou chvíli už v našem hudebním výběru pokračujeme, teď je ale ve studiu se mnou zpátky Dominik a jdeme informovat, budou nejnovější zprávy.

0: když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Prázdninový provoz MHD v Praze skončil. Ode dneška je obnoven plný provoz pražské integrované dopravy. Přelom srpna a září přináší také několik dalších úprav. V metropoli dochází například ke sjednocení sobotních a nedělních jízdních řádů u metra a většiny autobusů. Fakticky to znamená posílení provozu v neděli ráno a dopoledne. Karlínská invalidovna se na několik let zavřela, a to kvůli rekonstrukci. Stavbaři ve středu od stavby převzali symbolický klíč. Na volném pozemku v jižní části u historické části památky vybudují dvě moderní přístavby pro pražský filharmonický sbor a technické zázemí. Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Zhruba 19 miliard korun zaplatilo Česko od roku 2020 za covidové vakcíny. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. Kanoista Martin Fuchsa znovu zazářil, na mistrovství světa obhájil stříbro na pětistovce, celkově vybojoval 18. medaili ze světových šampionátů. V průběhu noci se v Praze může výjimečně objevit slabý déšť, zítra přes den žádné srážky nečekáme a má být většinou polojasno. Nejnižší noční teploty kolem 16 stupňů, na okrajích města až 12, nedělní maxima 25 až 27.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
4: S vámi už zpátky Tomáš, další hoďka plná letních hitů před námi. Za chvíli si dáme i důležité info pro všechny za volant, ať už dneska nebo zítra. No ale teďka jdeme zase hrát Mucho Mambo nebo kapela Krištof.

Kapela Kryštof, Dominika Alagia a jejich půlnoční hřích na Hit Radio City. No a pokud jste tento víkend za volantem, nebo budete za volantem, tak jedním slovem, bacha. Na silnicích jedou velké policejní kontroly, protože dovolené končí, škola klepe na dveře a jsem upřímně zvědavý, jestli to naši chlapci vykoumají jako policista v New Jersey, který se tam teď převlékl za keř a pokutoval neposlušné řidiče. Kolik psů si během jeho služby na něj zvedlo nohu nebo kolikrát musel prchat před přemotivovaným zahradníkem s nůžkami, se neví, ale to jsem odbočil. Suma sumárum, prosím vás, pro řidiče, je tady jeden z nejvíc rizikových víkendů celého roku. Takže počítejte s radary, dají vám dýchnout, no a co se týče kolon, případně do Prahy, z Prahy, tak vemte si prášky na uklidnění, zhluboka dýchat, nespěchat, vyjet zavčasu, jinak řečeno, klidnou cestu. Tady už pro vás pro hezčí den další hity, za chvíli Taylor Swift, teď ale Distribute, Sound of Silence. Hello.

0: Taylor Swift a jí Shake It Off na Hit Radio City.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Je tady největší hudební rozlučka s létem, která nám tady pokračuje celý víkend. Vám hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. Teď už ale jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současné doby. No a s ní vyrazíme do roku 2009, kde vyšla tahle její píseň jako takové uzavření rozchodu a následného rozvodu s manželem, se kterým se pak zase dali dohromady a zase vzali. Takže vlastně ideální bilance. Máte hit a zpátky i manžela. Tohle je Pink a její Funhouse na Hit Radio City. Jdeme zase hrát a doufám, že máte pěknou sobotu.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

povinnost. Westlife, ladíte naši summer party tady v éteru Hit Radio City. No a je tu téma, které klasicky potěší pražské řidiče. Sdílená kola. Já vím. Po prodloužení smlouvy na další dva roky lidé budou moct využívat sdílená kola zdarma, samozřejmě v případě, že mají platnou krndačku. Lítačku. Pardon, to jsem se přeřekl. No každopádně, nově je lidé budou moct osedlat zdarma, přátelé, až 4x denně. Samozřejmě bude možnost omezená, a to na 15 minut za jednu jízdu, což se může zdát jako padlé na hlavu tohle omezení, ale zamysleme se. Stejně většina lidí ta kola využívá v létě. No a v těch vedrech být na kole déle jak 15 minut, to už je v podstatě ilegální ublížení na zdraví. Ale teda dá se předpokládat, že díky tady té prodloužené smlouvě a těm dalším výhodám bude v Praze více cyklistů. No není nad dobré zprávy takhle při sobotě. Co, moji drazí řidiči? Pokračujeme v naší summer party, naše hity pro vás jedou dál, loučíme se s létem, teďka Rema a Selena Gomez, jejich

0: Tohle byl Tim Kamarád na Hit Radio City, no a nový týden nám přinese do vysílání naši oblíbenou soutěž.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak, každý všední den v naší odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pro vás máme soutěž, kde čím víc jste mimo, tím lépe pro vás. Když s námi hrajete Nepoužitelné, máme pro vás 10 otázek, na které chceme ale úmyslně špatnou odpověď. Čím rychleji, tím lépe. Cenu, kdo je nejvíc mimo a nejrychlejší, vyhlašujeme vždycky v pátek. No a tento týden jsme například rozdávali rodinnou vstupenku do pražské zoologické zahrady. Další soutěžní kola pro vás máme zase v novém týdnu vždycky mezi 15. a 18. hodinou. Do pondělka ale času dost, tady pokračuje naše letní víkendová summer party. A tenhle borec nemůže chybět. Ricky Martin, Hit Radio City s vámi, hezké odpoledne.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: nebo klasický twister nebo zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte twister nebo zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Simsa, Burna Boy na Hit Radio City. Máme 29. srpna, léto v samotném závěru a mimochodem bylo to léto, kdy padl absolutní teplotní rekord Česka. V červnu byla naměřena nejvyšší teplota v historii novodobých měření na našem území, a to neuvěřitelných 41,9 stupně Celsia. Jako reálně to, když jste vyhodili chleba do vzduchu, tak se vám vrátila topinka. Tady už ale se vracíme zpátky k hudbě a další letní hity pro vás. Robin Schulz, Ale Farben a Israel Kamakavivo Ole, Somewhere Over the Rainbow.

Za minutu pátá, tohle byly Take Dead, za chvíli už si dáme na Hit Radio City další hity, teď je tu ale naše informační okénko, zpátky za mikrofonem Dominik a budou zprávy.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Olšanskou ulicí ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Olšanské náměstí potrvá do 10. října. Důvodem jsou přípravné práce před stavbou nové tramvajové trati Olšanská Habrová. Provoz tramvají je od noci přerušen také v obratišti spojovací, a to kvůli opravě trati. Tady výluka potrvá do 12. září. V úterý startuje nový školní rok, přinese i legislativní změny, třeba omezení možnosti opakovat první ročník základky nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Co se školních jídelen týče, ty budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se pochlubila na sociálních sítích. Pět českých tenistů zítra rozehraje závěrečný Grand Slam sezony US Open. Do akce má jít v neděli Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. V noci se může v Praze ojediněle objevit slabý déšť, teploty spadnou na zhruba 16 stupňů, na okrajích města až na 12. Neděle přinese na nejvýš 25 až 27 stupňů a mělo by být polojasno až oblačno.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
2: Tady pořád s vámi Tomáš Kočárník, startujeme naši poslední společnou hoďku a jak jinak než s našimi letními hity. Za chvíli už YouTube, teď ale samotná královna popu. Nemyslím Eltona Johna, myslím Madonu.

Jak jsem slíbil, tak jsem dodržel. Tohle byl U2 a jejich Beautiful Day, který doufám máte i vy. S vámi Hit Radio City, no a otázka dne. Chodíte na preventivní prohlídky? Jako podle statistik to žádná sláva není. Čtvrtina Čechů nechodí na preventivní prohlídky. No, sáhněte si do svědomí. A tak ministr zdravotnictví chce lidi motivovat k tomu, aby tam chodili. A jak nejlépe lidi motivovat? Přesně penězi. Pojišťovny by údajně finančně odměňovaly ty, kteří na prevenci chodí, a ty, kteří se starají o své zdraví, a tak by mohli čerpat různé bonusy až v řádu tisíců korun. Z čehož by určitě pojišťovny byly nadšený. Jinak samozřejmě prevenci klasicky, to je i takovej životní styl, rozumíte? Zdravý životní styl, pohyb, vyvážená strava, nestresovat se, no řekněme si to upřímně, v tomhle taky nejsme žádný borci a světová špička. Jako takhle, ale nabízet Čechům peníze za to, že se o sebe začnou starat, je sice hezká utopie, ale dokud bude národní definicí vyvážené stravy pivo a utopenec, tak na ty státní bonusy dosáhne tak maximálně místní patolog. Pardon, jdeme radši na další hity. Teďka novinka od Alexe Warrena. Fever Dream na Hit Radio City.

David Guetta, BB Rexa na Hit Radio City. Když se ta předělávka 90-kovýho hitu povede, je to paráda. Nás už teď ale v naší letní summer party čeká mega hit z roku 2023, který se stal globálním fenoménem. A to opravdu, protože na Spotify pokořil rekord za nejrychleji streamovanou skladbu v historii. A prosím vás, překonal hranici 1 miliardy přehrání, a to prosím pěkně za pouhých 112 dní. Známe ji všichni a je boží. Miley Cyrus, hitem Flowers, právě teď na Hit Radio City, další letní hity pro vás.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Ale znáte jí z dovolený všichni, znáte jí všichni. King Africa, La Bomba na Hit Radio City. No a návrat do škol znamená vlastně i návrat do školních jídelen. A co vám budu povídat, vaše děti se mají na co těšit. Kontrolou hygieniků neprošla pětina pražských školních jídelen a bufetů. Což jako není úplně dobrý, a kde ten problém asi tušíte, více než polovina odebraných vzorků v jídelnách překročila limity cukru v nápojích a soli v polévkách. V meziročním srovnání počet těch přeslazených nápojů stoupl a teda i množství přesolených polévek zase o trošku kleslo. Abychom byli spravedliví, takže alespoň trošku nějaký posun, ale v tom celkovém shrnutí a v tom celkovém pohledu na to, to pořád není žádná sláva. Když vezmeme v úvahu, že průměrná školní jídelna vaří s takovým nadšením, že by překonala mnohdy i toxikologickou laboratoř, tak je vlastně zázrak, že vaše děti cestou domů nesvítí jako radioaktivní tyče.

Ach, tohle byla píseň mého dětství, Offspring, Why Don't You Get a Job, tady u nás v naší summer party na Hit Radio City. No a právě teď na Facebooku probíhá takové, jak to nazvat, kulinářské okénko. Jo, to zní hezky. Každý člověk rád radí a my se vás právě teď ptáme v komentářích na vaše nejlepší recepty z banánů. Bylo to v rámci Světového dne banánů, ano, i takové dny existují a ti lidi, co tyhle dny vymýšlí, jsou fakt pošahaný, ale to není podstatná věc. To podstatné je, že potřebujeme vaše recepty, tak to tady společně týmově shromažďujeme. Napište nám do komentářů pod příspěvek na Facebooku váš nejlepší recept s banánem. Děkujeme za jakékoliv tipy. No a summer party pokračuje dál a dáme si pomádu. Ne? Ale jo, dáme pomádu. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Tohle nesmí chybět. Tak jdeme na to. Díky, že nás ladíte.

0: Pecka Golden, s vámi Hit Radio City a za pár minut už tu bude 18. hodina, takže já se loučím. Další hromada letních hitů pro vás už za chvíli, protože tohle je náš závěr léta, tohle je naše rozlučka s létem, tohle je naše summer party, která je tu pro vás až do nedělního večera. Já tu s vámi budu zase příští sobotu po 13. hodině, mějte krásný závěr prázdnin a ať z toho vaše děti zbytečně nemají velké deprese. Byl s vámi Tomáš Kočárník, po celé třeba Scatman John nebo Shakira. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zlepši si náladu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno. Jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Check it out, check it out.